0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Steluška Zázvorková dokonce říká, že herec by měl být tlustý. Že u těch hubených herců vzniká taková jakási dezorientace. Jak k tomu přijou ty diváci v Národním divadle, když až po třetině hry najednou někdo řekne, vidíš, že to není strom, že to je pan Kemr. Třetina divadla je v čudu. No, a protože já se osobně domnívám, že člověk, když má mít fortel v práci, tak ho musí mít i k jídlu. A my jsme, já jsem z chudobnej poměru, ne z tatínkovy strany, to bych hlal. Tady jsem od Řicmanic a tatínek měl tatínka, mýho dědečka, který měl majetek. To byl sedlák, čtvrtláník. Takže já svým dětem jsem říkal, kdyby dědeček býval nebyl tak sexuálně prostě čipedný, tak jste mohli mít fotra kulaka. Ale... Jenomže... Dědeček nadělal mimo tatínkovi ještě 14 sourozenců. Ale zase nesmíme to tak brát, abyste si mysleli, že my jsme nějací prostě třeba sprdelkovi. Tenkrát nepráškovali, tak ty chlapi byli úplně stavěný, že jo. No ale po mamince to jsem tam, to byla taková chučí rodina, dědeček byl přespolní listonoš. Kolikrát s něčím odešel a už se nevrátil domů. No měnili adresy tenkrát lidi, tak to měl těžký. A místo tuzeru se dávali štamprdlíčky a tohle. No a podívejte se, já z té chudobné rodiny a lidi si myslí, že jsem si pomohl jako herec, takže vypadám tak prostě, že mám, no tenkrát by taky nebudem tomu říkat pupek, oni říkají pupek, no prostě jsem usedlejší. Ale to není pravda, já jsem takový byl už jako dítě a všichni jsme takový byli. Protože když jsem na křesle pro hosta tvrdil, že naše maminky byly takový hospodinky a speciálně na Moravě, že cokoliv rostlo v okruhu 18 až 20 kilometrů, dovedli naložit, nasolit, zavařit, když nám to všechno pochopitelně nepatřilo, tak ty to nevěří. Dokonce některé věci nám rodiče doporučili zbaštit rovnou na místě, aby nás cestou zpátky s tím nechytli. Takový to bývalo. Ale jinak se žilo. Já nechci srovnávat třeba dneska a tenkrát, protože ty manželství dneska jsou narušovány ze všech stran, ne že by byly vztahy těch mladých povrchnější. Ale tenkrát prostě, kdo měl to manželství mých rodičů narušit, když nám chodil akorát zase jiný listonoš a to byl válečný invalida a ještě navíc to dostal rovnou tam. To nebylo možný přece. My jsme, to, co tady říkám, že diváci, to se obrací zase k vám, že byste měli nejen na Silvestra, ale vůbec si zaspět, a pak je to strašně zdravý. Smích a zpěv jsou strašně, ještě jedna věc, o ty nebudu mluvit ani, jsou strašně zdraví, protože člověk všecko v sobě uvolní. Hezky si prostě dostane takový nálady, na co by jinak potřeboval nějaký prášky syntetický. A my jsme takhle žili, my jsme celý týden zasvětili tomu, že v sobotu my s tatínkem budeme dělat dvůr a kůlny. To bylo zbytečný, až tatínek pak řekl, tady je bordel, kde je zase ta pilka, zase ta bilbineta. Za 2 minuty a děvčata uklízeli doma, protože buď my jsme šli na návštěvu k našim tetičkám, kde měli bratránky a sestřenice, tam přišli ale i k Mocháčkově, nebo oni zase k nám, takže děvčata taky uklidili. Sestřenky, co se dělalo tenkrát, my jsme Turka neznali, vařila se cigorky káva, aby to bylo vylepšený, tak z Peroli, to jsme kupovali, protože tam se dal vyhrát hrníček, anebo aluminiová lžička v tom, tak každý to mačka, ale se tam má tu výhru v tom. Maminka upekla bábovku, buchty s povídlama a už se začaly trousit. Maminka vždycky s tatínkem se oblikli jak do truhly, do černýho. Maminka takovou naškrobenou zástěru a už to chodilo. Tetička Žofínka, tetička Mařenka a bratranci, sestřenice, vlastnice. My na Moravě jsme trošku všichni příbuzní, pač tady byla o něco později z elektrifikace. A šetřilo se petrolejem, tak jsme kolikrát jako v dobrým úmyslu, ale skončili úplně u někoho jiného.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co je, haló, další?
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Co jsem to chtěl?
3: Lístky do kina.
2: Lístky do kina.
1: To je mně jasné, ale na co?
2: Aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, ale na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? Tak já jsem chtěl na ten italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, protože na včera to už bych nesíl, jo?
1: Na zítra.
2: A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. Jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
2: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. No. Já nevím, to hraju taky v neděli ráno. Ne? Že bych chtěl v neděli ráno.
3: Tak
1: na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu.
1: Teda, dobře.
2: No, ano.
1: Dobře.
2: A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Po zejtří?
1: Po zejtří. Myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večer a v neděli ráno.
2: Ano. A v pátek nehrajete nic?
1: Ano.
2: A co hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večer a v neděli ráno.
2: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hraje?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Já bych chtěl název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no, tak buď na zítra, nebo na pozejtří, bych chtěl, ano.
1: No, tak zítra hrajeme. V sobotu večera, ano? V neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Já nevím, ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
1: Tak na kde sakra to chcete, kolik těch jste vyškávíte?
2: Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozítří. Na včera už nechci žádnej. V sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva, no tak já si to tam tak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím, rozumíš? To je dobrý, tak
1: toto trvalo!
2: A jo, no tak...
1: 114 korun mi dáte!
2: To je dobrý, tak...
1: To není dobrý, ještě 14 korun!
2: To jde mi ještě 20 korun, ještě 14 dostanete, ano, tak... Tady tu máte, dobrý je to, no, tak buď jsem blbej já, nebo ona, teď to koukne... Teď to špáně koukne... Teď se koupnu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
0: Hrabé léto na rádiu Jihlava.

0: Gerd Nussdorpa.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůle najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Mluvíme o humoru a smíchu, jenomže to jsou slova, ale smích má různé podoby a humor různé druhy. A každý z nás, kdo se o nějaký ten druh humoru pokouší, má svůj vlastní styl, svůj způsob, svůj slovník, své způsoby, taky své nespůsoby, své diváky a taky své odpůrce, pochopitelně. A kdybych měl říct, jaký humor já mám rád, jako herec i jako divák, tak bych asi řekl, že humor, který poletuje někde mezi hercem a divákem, jako míček, který si ti dva vracejí, a nebo jako bonbon, který hodím zabalený a divákova radost pramení z toho, že to sám rozbalí a najde. Já taky jako divák nemám rád, když mi některý komik podá bonbon nejen už rozbalený, ale často předcucaný. Ale abych užil konkrétního příkladu z vlastní praxe. Já jsem před mnoha lety konferoval takový program, který se jmenoval Pondělky s tetou. Dělali jsme to déle než rok tady v Praze, ve Vltavě. V kavárně, ne v Řece samozřejmě. A to byl zajímavý program tím, že se tam mnohé narodilo. Tam se polu poprvé vystoupili oba Jiří. Suchý a Šlitr, poprvé. Tam zpíval tehdy Viktor Sodoma, ovšem tatínek dnešního Viktora Sodomy. Já jsem to konferoval. A tam vznikla takzvaná odpovědna. Lidi kladli otázky a dával odpovědi, obojí bylo šílené. Jednoho večera tam padl dotaz, naše kočka si zvykla sledovat s námi televizní programy. Nemůže jí to ublížit? Já jsem tedy odpověděl, to záleží jenom na vás. Vy musíte rozpoznat, které programy jsou pro vás a které programy pro ni. A po tomto večeru mě neznámý pán pozval na přípitek. Já říkám, za co? A on říká, no, za to, že jste v té odpovědi o televizi užil slov programy pro ni. Kdybyste byl řek programy pro kočku, tak se zasmálo víc lidí, ale takhle je to cenější. A já jsem si říkal, vydatý můj kýžený divák, který si ten bombonek sám rozbalil. Možná, že vedle něj seděl jiný divák, který si to rozbalil až druhý den doma u oběda. I to je dobrý. To je dobrý. Možná, že tam seděl další, který to do dneška nerozbalil. Nosí to zabalení po kapsách, občas to najde a říká, to je blbec ten horníč. Ovšem s tímhle divákem se nedá počítat. Natož pak žartovat. Tento divák se nedá zařadit do žádné z těch čtyř skupin, jak jsem tady říkal. Tento divák se vůbec nedá nikam. Nedá se nikam, jak si. Nikam se nedá to. No dal by se, on by tam nešel.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádi.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, původní dramatická inscenace Otcův syn, nebo také Synův otec, je odvážnou sondou do života kolem nás. Pojednává o složitých vztazích mezi otcem na jedné straně a matkou, jestli mi rozumíte, na straně druhé, po případě zpětně synem zase na straně třetí, na straně čtvrté. Autor píše, že jeho drama není vhodné pro děti a těhotné ženy.
2: Táto, my máme za duch obýváku debatu s chlapci, to ti je tak strašně zajímavé.
1: Máš nějaké problémy, synu? Vidím ti to na očích. Pojďme si opět po létech popovídat jako chlap s otcem. No z očí do očí, z učí do učí, od plic do plic, z ruky do huby. No prostě jako generace z generací. Kolik tě je vlastně let? 15, nejlepší prvé 20. No co mlčíš, co mě necháš tady mluvit do stěny? Co pak nejsem pořád tak trošičku tvůj táta? Co pak jsem vůči tobě nesplnil všechny své zákony otcovské povinnosti? Jaké, on se ptá, jaké? Tady jsem si to poznamenal. Poslouchej, holomku. Za prvé, dostat kluka na školu. Za druhé, dostat kluka ze školy. Za třetí, dostat školu z kluka.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
2: Popelnice. To by byla moc plná.
1: Přátelé, nechte si své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
3: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
1: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
2: Co to je do prdelky?
1: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem řápa tu kotala pytel.
2: Je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
1: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. Ano, už. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo. Ano.
2: To nebude potřeba.
1: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme za svý večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
4: Stačí nebejt úplně pitomej.
1: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
4: Já se musím omluvit. Měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si to totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkový bruslí. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý. Jen se mi trošku vrátil koktán.
1: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
4: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůzích. Ne.
1: Připomínka, bez portfeje znamená bez oboru působnosti, že? To znamená, že pan ministr může do všeho mluvit, ale je také za všechno zodpovědný. Ale tak nějaké otázky bych prosila, přátelé, vy vůbec na slova pana ministra nereagujete.
2: Je nám holý to, že koktá.
1: To je to velice silná osobnost. Vedle našeho pana prezidenta byl jedním z lidí, kteří se nejvíce zasloužili o pád totality v naší zemi, víte? Tak prosím vás, tamhle vidím, tamhle pán s mikrofonem chce položit otázku.
5: Jsem invalida. Jednou v zimě spadlo malý dítě do rozbouřený řeky. Já jsem pro něj skočil a zachránil jsem ho. Pak mi namrzly nohy a jednou mi museli uříznout. Teď mám invalidní důchod, no a za ten se přeci nedá žít, no to je nějaká spravedlnost. Jo.
1: Prosím vás, pane ministře, chtěl byste reagovat?
4: Patří ti to, má... se stará sám o sebe a nestáká do vody pro nějaký cizí pár chanty.
1: Ministře, to snad nemyslíte vážně.
4: No, co řeknu, zatím si stojím. A nemluv na mě tak zblízka, smrdí z tebe nějaká ryba nebo co.
1: Slid, dámhle vidím paní, prosím, otázku druhou.
3: Jsem vdova, beru vdovský důchod po manželovi jenom 2000 korun měsíčně. A to prosím platím každý měsíc. Tisícinka so, 2000 mě stojí jídlo a ošacení na děti, co pak z tohohle se dá žít?
1: Pane ministře.
4: No to máš teda blbý. Máš mi bohatá jako já? Já jsem zjedil po tátovi 20 milionů, po postredovi 10 činžáků, no já jsem v pohodě, ale to tě to roli lituju.
1: Pane ministře, my jsme si vás sem pozvali, abyste naše diváky uklidnil, víte, a ne, abyste je tady rozzuřil do nepříčetnosti. A k tomu ještě teďkom před volbama. A netýkejte našim mostům, oni vám také netýkají, ano?
4: Já pipí, to jsem zásadně jenom ty tisíce.
1: Policie! Policie! Policie! Policie! Policie! Pleďte se! Ministře, prosím vás, uvědomujete si vůbec, co děláte? Vy se za mě schováváte. Co pak nevidíte, že jsem v jiném stavu? Co kdyby mě ti lidé povalili a ještě bych přišla tady o dítě?
4: No já jak se tam na vás koukám, tak by to nebyla, že žádná škoda. No ne, nechte mě domluvit, já vám taky neskáču do řeči.
1: No tak prosím, dokončete větu, ano.
4: Ta taky to třeba může být pitomeček.
1: Pane strážmistře, toho nechte, to je můj manžel.
6: Hele, já jsem Plaček, to je moje manželka, má rizikový těhotenství.
4: Já za to nemůžu, nemáte, když to neumíte.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správně.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků

0: strapa. Sem. Z roku kopal. Kopal. Uli. Petr Bezruč. Otrava. Strava. Stroku však těžil mlčel. Stroku kopal jsem. Za 100 let prameni bez masé. Svalím železo z uhlí. Chléb s uhlím beru si dobré. Z roboty jdu a botu. Při Dunaji strmý palá. Při Dunaji strmý palá. Kurík, že po mně to rozdrá dneska.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je kokr španěl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velice kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferd do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval, vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pase se uspořádáme derby až do úplného vítězství, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale autopes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kam si dodáli a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl řízení a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ve mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a do řazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručej zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovi nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechl. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tati, kdo to je, prosím tě, Archimed?
2: Jaký med?
1: Archimed.
2: Ten? No, to je přeci slavný Žano a vyhlasný Žano a velmi proslulý Žano. Co ti najednou lez do hlavy, jak jsi na něj přišel?
1: Protože se máme učit Archimedův zákon.
2: Jo, no jo, synáčku, to ale nebyl Archimed. To byl Archimedes, žádný Archimed.
1: A kdo to byl Archimedes?
2: Archimedes přece vynalez Archimedův zákon.
1: Jaký zákon, tatí?
2: No, nařídil, že když se vleze do vody, takže přeteče vana.
1: Komu to nařídil?
2: Každému, protože zákon je zákon. Zákon se musí dodržovat, Žano, aby z toho nebyl holubník.
1: Z té vany?
2: Z žádný vany. Ve vaně přišel na to, že přetýká voda, když se tam vleze, Žano.
1: A proč tam lez, tatí?
2: Protože byl asi zamazaný.
1: Od čeho?
2: Od čeho porád? Nejspíš od toho, jak lez po kolenou, Žano, protože si maloval na podlaze, co?
1: Vanu.
2: Žádnou vanu.
1: Rybník.
2: Žádný rybník. Kruhy si maloval. To ty nevíš?
1: Sím vím, tatí.
2: No tak jak to tedy bylo dál, když to víš, no? Jak to bylo dál?
1: Pak to bylo dál tak, že k němu přišel desátník.
2: No, voják k němu přišel, to se nevěsí desátník. No a co?
1: A šlápnul mu na ty kruhy.
2: Správně. A co povídal Archimedes? No, to je velmi slavný historický výrok.
1: Archimedes povídal, šlap si po svých, slone.
2: Já ti dám šlap si po svých, co pak by takhle mluvil Archimedes? To byl vzdělaný ten...
1: Vzdělanec.
2: No, nerušme kruhy, řekl tomu vojákovi, když mu na ně šlápnul.
1: No, tohle mu jistě neřek, za to ti ručím, tati. On se tak dlouho maloval s kruhama a...
2: Za nic mi neruč a řekni, co voják.
1: Voják?
2: Jo.
1: Voják povídá, hele, hele.
2: Žádný hele, hele.
1: Ne?
2: Bodeč, že ne. Vždyť ho píchnul.
1: Čím, tati?
2: No, čím by ho píchnul, když to byl matematika, fyzik?
1: Asi kružítkem, my, tati.
2: No, možná, to by mohl.
1: A pak?
2: Pak vstal z té země a protože měl zaprášený kolena, jak les po podlaze, tak vlez kam?
1: Do kruhu.
2: Do vany.
1: Do vany, že jo, tati?
2: No, ovšem, že ano. A přitom vyšplou vodu a tak ho napad Archimedův zákon, který zní... No, ukáž přesně, najdi to v té knížce.
1: Ten zní přesně, tady to někde bude, jo.
2: Tady je to. Těleso ponořené do kapaliny vytlačí tolik kapaliny, kolik samo váží.
1: To těleso, viď, tatí?
2: No, když váží málo, vytlačí málo.
1: Když váží moc, vytlačí moc.
2: A když váží akorát, tak vytlačí akorát.
1: A když to těleso vyleze na štafle a skočí do vany se štaflí...
2: Tak ti dám pohlavek. Kdyby. Nech si to svoje kdyby a řekni mi radši, jaké praktické poučení si z Archimedesova zákona člověk odnáší.
1: Že nemá...
2: Celou větou?
1: Z Archimedesova zákona si člověk odnáší, že nemá skákat se štaflí do vany.
2: Ne, že se má mládež mejt, to si odnáší. Že si má mejt krk, uši a kolena, aby i ona mohla jednou vymyslet zrovna takové zákony jako Archimed.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se těžko dali nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i z kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimbal hluboko do parku. Snažil jsem se však víc tělocvikářem v dobrém a dokázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen. Dokonce mi šeptal, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl. Číslo 64 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět pomohl strýc. Upravil mi dřeváky do řemení, takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kamže si mohu uložit dvoukolák s potravinou. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít slivovicí. Když mu došly peníze, plačky prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář volal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Na to mi přikázal, že se tedy musím starat sám o sebe a chodit nejméně 30 metrů za výpravou. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu. Seděl jsem sám v přeplněném kupé. Lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, šeptal kdosi. Pane, to dělá ten tlusťov. Mumlali jiní a ukazovali prstem na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní. Pospícháme. Ani jsem se nepohnul. Byl jsem na podobné urážky zvyklý. Jednou, když jsme jeli s rodiči na výlet parníkem a skončili jsme na dně u Palackého mostu, místo ve Štěchovicích, snažili se výletníci také svalit vinu na mne a spílali mi nejhoršími jmény. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Tam bylo krásně. Jenom mě překvapilo, že sníh podkluzoval. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas obědu. Ale přeci jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle uvolnila mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář. Tlusťoch utrhl lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči. Spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu. Vím, řekl jsem. A budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina konečně roztála. S omluvenkou od horské služby jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy. Když do místnosti vstoupil tělocvikář. Přikročil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit, hubeňoure.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už se mihnul?
2: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
1: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
2: Tak já si to hned píšu. Ententýky, dva špalíky.
1: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
2: Tak hmoždinky.
1: Správně, hmoždinky.
2: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
1: Tak čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo, nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
2: Ano, jo? Takže teď to máme.
1: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím tě.
2: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
1: Ano.
2: Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos.
1: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
2: U všech čertů.
1: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
2: Tak já už to mám takhle.
1: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
2: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
1: ano.
2: Natloukl si nos.
1: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
2: Myslím, že už to mám. Ententýky, dvě hmoždinky.

Hravé léto na rádiu Jihlava.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co tady chcete dělat? Zpívat?
2: No, jste zakouřili, nemáte tady vajgle nějaké?
1: Dovolte, nemůžete na jeviště a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři.
1: No.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když to bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, no, on nechce, no, ale on musí.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
3: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mi tady uvrtal.
2: Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teďko...
1: Cože jste?
2: Vynálezce, jako...
1: Jste vynálezce?
2: Zlepšovatel, jako...
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je to různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Můžete tak vysvětlit obecenstvu, o jaké vynálezy
2: no, asi... No tak různé věci jsem vynalez, ono všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento nonceto. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. No různé takové, no.
3: Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří v oko.
1: Umělé kuří v oko?
2: Umělé kuří v oko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je...
1: No, ale čemu takové umělé kuří v oko může sloužit?
3: No to je, to vy neznáte
1: umělé kuří v oko? No to já neznám.
3: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
3: To je taková malá kulička skleněná.
1: Ano.
3: A tu, když si dáte do boty,
1: no,
3: tak vás to tlačí jako opravdový kuří v oko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no,
1: aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když to tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Keby bolo niečo,

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den přeji. Teplotní rekordy včera v Česku padly zhruba na 30% meteorologických stanic měřících přes 30 let. I dnes meteorologové očekávají tropická vedra s nejvyššími teplotami mezi 32 až 37 stupni. Začátkem příštího týdne bude zřejmě zataženo a ochladí se.
0: Co se děje v kraji?
1: Útulky usilují o změnu legislativy kvůli zabavovaným zvířatům. Zůstávají podle nich příliš dlouho bez možnosti jít k novým majitelům. Na svoji iniciativu včera upozornili v Telči na Jihlavsku. Využili k tomu obří sochu Vulpes od Františka Skály, která je dočasně instalovaná na břehu Štěpnického rybníka. V Maďarsku začaly během včerejška kontrolovaně potápět dva vlečné čluny u jaderné elektrárny Pax, aby se tím zvýšila hladina Dunaje, jehož voda slouží ke chlazení reaktorů. Odborníci nakonec k potopení nepoužili kamení, ale vlečné čluny pomocí čerpadel plní vodou.
0: Sport.
1: Fotbalisté Olomouce zvítězili ve čtvrtém kole první ligy na Slovácku 2-1 a zaznamenali druhou venkovní výhru po sobě. Sigma neprohrála v nejvyšší soutěži s týmem z Uherského Hradiště po deváté v řadě a v neúplné tabulce poskočila na čtvrté místo.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné ráno vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska je neděle 16. srpna. Ani jsme se nenadáli a už jsme v druhé polovině druhého prázdninového měsíce. No a už je čas pomalu se chystat na školu. Nicméně stále je ještě 14 dnů prázdnin před námi a já tak doufám, že si je náležitě ještě užijeme. Jinak taky máme lehce po 9. hodině a tak začíná další dopoledne s Fugasem na Rádiu Jihlava. Dneska budu opět servírovat písničky, zajímavosti a zábavu. A tak si třeba řekneme, na co se můžete těšit. Třeba na to, že v Česku vzrostl počet lidí pokousaných upíry. Netopíry. A taky si řekneme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. No a samozřejmě toho bude ještě mnohem a mnohem více. Podrobnosti se dozvíte během dnešního vysílání. Přeji tedy všem dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu. No a hned posílám první mix těch největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější.

Krásnou a pohodovou neděli a ještě krásnější den při poslechu rádia Jihlava přeje Fugas. Máme dneska 16. srpna a tak se můžeme podívat na dnešní oslavence. A jsou jimi Jáchym, Joachim, Abraham, Abraham a Roch. Přejeme tedy všem oslavencům i oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: jste, dámy a pánové, velmi dobře naladění, a to na vlnách 101.1 FM a posloucháte tím pádem nedělní dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 16. srpna.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Při opravě povrchu v Málerově ulici se také upravil roh křižovatky s ulicí Jiráskovou a nyní už je tak možné vjet i do Málerovy ulice z ulice Jiráskova. No, věřme, že to také zmenší intenzitu v Tolstého ulici.

0: krutnou nudu.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a já mám pro vás připraveny dvě pranostiky platné pro dnešní den. Jedna říká o svatém hrochu, brambor jen trochu. Nebo ke svatému hrochu bývá hojnost hrachu. No, tak to byly pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěknou neděli. V Česku je na prodej železniční trať. Prodává ji Správa železnic. Měří asi 5 kilometrů a leží na pomezí Zlínského a Jihomoravského kraje. Cena činí skoro 30 milionů korun. Tamnější starostové přemýšlejí, jak nabídky využít. Například u Dubňan na Hodonínsku jezdí po bývalé železnici šlapací drezíny.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině vzniká plán na filmovou pohádku Království pod peřinou, ve které by si mohlo zahrát až 100 dětí. Na Doniu nyní probíhá sbírka na kostýmy, kulisy, techniku i dokončení filmu. Slavnostní premiéra v kině je naplánovaná na červen 2027. Úřady na Sicílii včera snížily stupeň výstrahy před erupcí Etny a letiště v Katánii. Jehož provoz aktivita sopky v posledních dnech zastavila. Obnovuje přílety a odlety. Z údajů na internetových stránkách letiště ale vyplývá, že značná část spojů je stále zrušená nebo odkloněná.
0: Sport.
1: Ani nejvyšší naděje české výpravy na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu medaily nezískaly. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel skončila v běhu na 400 metrů čtvrtá. Obhájce titulu Jakub Vadlejch obsadil v hodu oštěpem 5. místo.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné nedělní pohodové dopoledne vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas, který se těší na to, že i po 10. hodině budeme společně trávit nedělní čas ve vlnách 101.1 FM. Jinak samozřejmě, že i v této hodince mám pro vás výběr těch největších světových, ale i domácích hitů a také spoustu zajímavostí. Třeba se mrkneme, co zajímavého se událo, kdy právě 16. srpna. No a taky si dáme praktické rady pro zahrádkáře. Více už se dozvíte za chvíli z vln 101.1 FM. Tak si na to určitě počkejte.
0: Rádio Jihlava. 101.

Posloucháte nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a co pak nám kdy přinesl ten 16. srpen? V roce 1419 na Novém hradě u Kunratic zemřel český král Václav IV. V roce 1744 do Čech vpadl se svojí armádou pruský král Fridrich II., čímž začala druhá Slezská válka. V roce 1921 podkarpatský zbojník Nikola Šuhaj a jeho bratr Jura byli zavražděni svými bývalými kumpány. V roce 1954 byly zahájeny výzkumné práce na Slovanském hradišti v Mikulčicích pod vedením akademika Josefa Poulíka. V roce 1999 blokáda ekologických aktivistů zastavila na Šumavě kácení stromů nakažených kůrovcem. A v roce 2002 v okrese Litoměřice kulminovala povodeň v obci Nové Kopisty.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Jste dámy a pánové dobře naladěni na 101.1 FM, máme dneska neděli, je 16. srpna a vy posloucháte dopolední vysílání s Fugasem. A i dneska se nám rodili slavní. Třeba písničkář Xindl X, herec Jan Vondráček, hokejista Michal Gut, ale taky třeba americká zpěvačka Madonna. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi zaště

0: Příjemné nedělní dopoledne přeje Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Odborníci zaznamenali zvýšený počet případů, kdy netopíři pokousali člověka. Například lékaři z Plzeňské fakultní nemocnice už preventivně naočkovali proti vzteklině 8 osob. Zvířecí záchranáři očekávají, že incidentů ještě přibude.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Do základních škol by v novém školním roce mělo chodit zhruba 1 500 000 žáků, tedy o zhruba 1 400 méně než v předešlém školním roce. Naopak ve středních školách v denním studiu žáků opět přibude. Vyplývá to z kvalifikovaných odhadů ministerstva školství. V datech jsou zahrnutí ukrajinští uprchlíci. Školáci se do lavic vrátí v úterý 1. září.
0: Co se děje v kraji?
1: Také hladina Pilské nádrže u Žďáru nad Sázavou kvůli letošnímu dlouhodobému suchu klesá. Z vody vystupuje písečná pláž. Děti si hrají na písku jako u moře. Voda i břehy jsou plné lidí. Lichtenštejnský vládnoucí rod včera oznámil zavedení rovnosti pohlaví v nástupnictví na knížecí trůn. Dědicem se tak stane nejstarší potomek bez ohledu na to, zda půjde o muže či ženu. Alpské knížectví je tak poslední evropskou monarchií, která dosud ženy z nástupnictví na trůn trvale a zcela vylučovala.
0: Sport.
1: Wimbledonská šampionka Linda Nosková vstoupila do tenisového turnaje v USA vítězstvím. Nasazená šestka, jež měla na úvod volný los, ve druhém kole porazila 2x6-3 Katie Boulterovou z Velké Británie a připsala si první výhru od svého premiérového grandslamového triumfu v All England Clubu.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 16. srpna a máme neděli. A taky máme krátce po 11. hodině. A tak nás už za chvilku čeká informace o tom, že agresivní želva v Chorvatsku pokračuje v útocích. Více se dozvíte na 101.1 FM už za malou chvíli. Teď popřeji všem pohodový poslech a pošlu za vámi další hity.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Útoky karety obrovské poblíž chorvatského letoviska Kaštella pokračují. Od 22. července už bylo zaznamenáno nejméně 5 takových napadení, hlásí tamní média. Podle expertů jde u jinak plachých karet o velmi neobvyklé chování. Zatím poslední případ byl zaznamenán o víkendu, kdy byl ve vodě pokousán chlapec. Tak si dávejte pozor na útoky této karety.
2: Koho?

0: Máme neděli, milí posluchači Rádia Jihlava, a to s datem 16. srpna.
1: Policie Jihlava.
0: Policisté v Jihlavě šetří pokus o vloupání do bytového domu, k němuž došlo ve středu 1. července v ulici Telečská, a obrací se i na veřejnost, a to kvůli identifikaci osoby. K celé události došlo, jak jsem říkal, ve středu 1. července kolem 2:30 hodiny v noci.
1: Policie Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho nedělní dopolední vysílání s Fugasem. Růže potřebují svou péči i v srpnu. Pokračujeme v odstraňování odkvetlých květů a podle počasí růže pravidelně zaléváme. V srpnu se často objevuje padlý růžové i červená skvrnitost. Proto rostliny pravidelně kontrolujeme a v případě potřeby ošetříme vhodným fungicidem. Právě srpen je také hlavním obdobím očkování růží na spící očko.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Česko čekají poslední hodiny extrémních veder. Dnes bude přes Česko přecházet studená fronta, se kterou přijde výrazné ochlazení. Bude také pršet a objevit se mohou i bouřky. Plošnou změnu počasí meteorologové očekávají až zítra.
0: Co se děje v kraji?
1: Prezident Petr Pavel navštíví ve čtvrtek dvě firmy na Vysočině. Setká se i se zástupci asociace majitelů hradů a zámků. Prezident byl na návštěvě Vysočiny letos v polovině června. Tentokrát zavítá na zámek Maleč a do Nového Města na Moravě. Zatímco jih Evropy sužují vedra a požáry, Baltské moře poskytuje příjemné ochlazení. Na některých místech je ale koupání v těchto dnech nebezpečné. Vody Baltu totiž pokrylo rozsáhlé pole zelených sinic o rozloze stovek čtverečních kilometrů. Jedná se o tak obrovský koberec sinic, že je možné jej spozorovat i z vesmíru.
0: Sport.
1: Kometa odstartovala sezonu vítězně. V nové horácké aréně v Jihlavě porazila domácí Duklu 3-0. Hned dvakrát se prosadil Kristián Pospíšil. Třetí branku přidal Andrej Kolár. Kometa tak svůj první zápas zvládla nejen vítězně, ale také s čistým kontem. Zápas sledovalo více než 5300 diváků.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásný den, dámy a pánové, a také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Dneska je 16. srpna a právě teď máme pravé poledne. Připomínám, že jste se dobře naladili, a to na vlny 101.1 FM, tedy vlny Rádia Jihlava. No a Fugas, ten vám všem přeje příjemný pohodový nedělní den. Jinak i během této hodiny si budeme povídat třeba o tom, že víkendové tropy už zítra ukončí studená fronta. Tak si na podrobnosti počkejte, jinak přeji všem klidný a pohodový poslech.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zároveň.

Posloucháte nedělní program Rádia Jihlava s Fugasem. Od severozápadu bude během dnešního dne přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě Česka by však mohlo vydržet pěkné a slunečné počasí po celý den. Odpoledne a večer by se měly začít objevovat první přehánky a bouřky, a to zejména v Čechách. Nejvyšší denní teploty dosáhnou hodnot většinou něco kolem 31 stupňů, někdy až 35. Na západě Čech už by ale mohlo být chladněji. No a v dalších dnech by mělo být více oblačnosti a stále se budou objevovat srážky, ale zatím to vypadá, že jich mnoho nebude. Teploty vydrží přes den něco kolem 24 stupňů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, no a protože k neděli patří pohádka, tak tady hned jednu pro vás mám.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ahoj, Boženo. No ahoj, Růženo. No tak co? Už jsi si našla chlapa? Ale prosím tě, zatím ne. No tak to si musíš někoho najít. A nejlépe někoho, kdo má to charisma, víš? No prosím tě, a co to je to charisma? No, jak bych ti to vysvětlila? To je takové neuchopitelné fluidum, které mají většinou tlustí, plešatí a bohatí chlapy.
1: Naslyšenou u další pohádky.
3: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava. Fugas vám všem přeje krásný den. No a připraveny jsou čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Po divokém účesu, který krapet připomínal záporačku Cruelu, se Eva Farná vrátila k přirozenosti. Vlasový mák Marty Till jí vlasy vytónoval do hnědých odstínů a vytvořil trendy sestřih. S touto novou vizáží tak Eva vtrhne do další řady superstar, co by sličná porotkyně.
2: Rádio Jihlava. Family, family,
0: dance family. No a je to venku. Jeden z členů pěveckého seskupení Čtyři tenory se stal poprvé tatínkem. A kdo je ten šťastný? No pěvec Michal Bragagnolo. Ten se raduje ze syna Samuela. A radujte se s námi a hlavně s Michalem. V neděli 2. srpna se mu narodil syn Samuel, napsali jeho kolegové na sítě.
2: Rádio Jihlava.
3: Budem se rvát, budeme řvát, hrát nejlepší přátel.
0: Richard Krajčo oslavil s manželkou Karin Babinskou výročí svatby. Své ano si řekli už před 9 lety a na počest významného dne se manželé s fanoušky podělili o několik společných fotografií. No a dvojice zároveň přidala i několik dojemných slov.
1: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den přeji. Teplotní rekordy včera v Česku padly zhruba na 30% meteorologických stanic měřících přes 30 let. I dnes meteorologové očekávají tropická vedra s nejvyššími teplotami mezi 32 až 37 stupni. Začátkem příštího týdne bude zřejmě zataženo a ochladí se.
0: Co se děje v kraji?
1: Útulky usilují o změnu legislativy kvůli zabavovaným zvířatům. Zůstávají podle nich příliš dlouho bez možnosti jít k novým majitelům. Na svoji iniciativu včera upozornili v Telči na Jihlavsku. Využili k tomu obří sochu Vulpes od Františka Skály, která je dočasně instalovaná na břehu Štěpnického rybníka. V Maďarsku začaly během včerejška kontrolovaně potápět dva vlečné čluny u jaderné elektrárny Pax, aby se tím zvýšila hladina Dunaje, jehož voda slouží ke chlazení reaktorů. Odborníci nakonec k potopení nepoužili kamení, ale vlečné čluny pomocí čerpadel plní vodou.
0: Sport.
1: Fotbalisté Olomouce zvítězili ve čtvrtém kole první ligy na Slovácku 2-1 a zaznamenali druhou venkovní výhru po sobě. Sigma neprohrála v nejvyšší soutěži s týmem z Uherského Hradiště po deváté v řadě a v neúplné tabulce poskočila na čtvrté místo.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posledních 60 minut s Fugasem na Rádiu Jihlava je před námi, stále je neděle a stále máme 16. srpna. No a vy se kromě spousty skvělých hitů v této hodince můžete těšit třeba na informaci o tom, že systém parkování v Jihlavě se nám bude zase trošičku měnit. Tak si na podrobnosti určitě počkejte a já přeji všem pohodovou neděli a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Jihlavský magistrát opět mírně upraví pravidla pro parkování v modrých zónách. Mimo centrum totiž teď bude možné nastavit si 30 minut stání zcela zadarmo.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko rozbité vázy ze tvých

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák se hájí u soudu. Je pravda, že jsem manželku slovně urážel, ale není pravda, že jsem ji přitom napadl fyzicky. Nebylo to možné. Byl jsem totiž zrovna schovaný pod postelí.

Posloucháte Rádio Jihlava, dneska je neděle, dámy a pánové, je 16. srpen. No a právě toto datum nás teď bude zajímat. Míříme totiž do pražského Klementina a budeme porovnávat dosavadní naměřené teplotní rekordy. Tak zatím nejtepleji bylo 16. srpna v roce 1868, to bylo 34,5 stupně. Nejstudenější 16. srpen pak byl v roce 1908, kdy bylo jen 8,8. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 20,2.

0: dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Posloucháte, dámy a pánové, nedělní vysílání Rádia Jihlava. Fugas vám všem přeje krásný den. Dneska máme 16. srpna a taky máme už čas jen tak akorát na to, abych se s vámi rozloučil, protože už je připravená kolegyně Katka, která vám bude dělat milou společnost v následujícím nedělním odpolední. No a já osobně se na vás budu znovu těšit zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby čau, bas, fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji pěknou neděli. V Česku je na prodej železniční trať. Prodává ji Správa železnic. Měří asi 5 kilometrů a leží na pomezí Zlínského a Jihomoravského kraje. Cena činí skoro 30 milionů korun. Tamnější starostové přemýšlejí, jak nabídky využít. Například u Dubňan na Hodonínsku jezdí po bývalé železnici šlapací drezíny.
0: Co se děje v kraji?
4: Na Vysočině vzniká plán na filmovou pohádku Království pod peřinou, ve které by si mohlo zahrát až 100 dětí. Na Doniu nyní probíhá sbírka na kostýmy, kulisy, techniku i dokončení filmu. Slavnostní premiéra v kině je naplánovaná na červen 2027. Úřady na Sicílii včera snížily stupeň výstrahy před erupcí Etny a letiště v Katánii. Jehož provoz aktivita sopky v posledních dnech zastavila. Obnovuje přílety a odlety. Z údajů na internetových stránkách letiště ale vyplývá, že značná část spojů je stále zrušená nebo odkloněná.
0: Sport.
4: Ani nejvyšší naděje české výpravy na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu medaily nezískaly. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel skončila v běhu na 400 metrů čtvrtá. Obhájce titulu Jakub Vadlejch obsadil v hodu oštěpem 5. místo.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Požár lesa likvidovali ve středu hasiči na Třebícku. Buďte s námi, mám podrobnosti.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Požár lesa likvidovali hasiči ve středu odpoledne u Studence na Třebícku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam dovezli 14 cisteren. Na hašení si vyžádali i vrtulník. Ohni dostali pod kontrolu přibližně po 2 hodinách. Poté dohašovali lokální ohniska. Předběžný odhad škody je 500 000 korun. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hity rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Medvěd si koupí nové boty, jde po lese, šlápne na žábu, ta vytřeští oči a medvěd říká: to čumíš, co? No prostě mám nový boty.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky víc o tom, že lesníci na Vysočině čekají kvůli počasí vyšší ztráty, hlavně u jarní výsadby. Víc informací za chvíli.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Hezké odpoledne, těší nás, vyladíte rádio Jihlava. Lesníci na Vysočině čekají kvůli suchu a horkovější ztráty, hlavně u jarní výsadby. Jaké dopady bude mít toto počasí na lesy, se podle nich ale ukáže až s odstupem. Kůrovce je zatím v lesích díky několika předchozím příznivým rokům relativně málo a na namnožení tohoto škůdce potřebuje nějaký čas. Ale riziko, že se do 2 let vrátí kůrovcová kalamita, reálně existuje. Takové jsou informace z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3 990 korun. Mébelix. Buďte in.

0: Hravé léto na rádiu Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Vítejte u zpráv. Do základních škol by v novém školním roce mělo chodit zhruba 1 500 000 žáků, tedy o zhruba 1 400 méně než v předešlém školním roce. Naopak ve středních školách v denním studiu žáků opět přibude. Vyplývá to z kvalifikovaných odhadů ministerstva školství. V datech jsou zahrnutí ukrajinští uprchlíci. Školáci se do lavic vrátí v úterý 1. září.
1: Co se děje v kraji?
2: Také hladina Pilské nádrže u Žďáru nad Sázavou kvůli letošnímu dlouhodobému suchu klesá. Z vody vystupuje písečná pláž. Děti si hrají na písku jako u moře. Voda i břehy jsou plné lidí. Lichtenštejnský vládnoucí rod včera oznámil zavedení rovnosti pohlaví v nástupnictví na knížecí trůn. Dědicem se tak stane nejstarší potomek bez ohledu na to, zda půjde o muže či ženu. Alpské knížectví je tak poslední evropskou monarchií, která dosud ženy z nástupnictví na trůn trvale a zcela vylučovala.
1: Sport.
2: Wimbledonská šampionka Linda Nosková vstoupila do tenisového turnaje v USA vítězstvím. Nasazená šestka, jež měla na úvod volný los, ve druhém kole porazila 2x6-3 Katie Boulterovou z Velké Británie a připsala si první výhru od svého premiérového grandslamového triumfu v All England Clubu.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Na Rádiu Jihlava před námi další hit za hitem a taky podrobnosti k tomu, že za první pololetí letošního roku našli hygienici při svých kontrolách na Vysočině stovky kosmetických přípravků se zakázanými látkami. Další informace přidám za moment, buďte s námi.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

Pěkné odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem nakousla. Za první pololetí letošního roku našli hygienici při svých kontrolách na Vysočině stovky kosmetických přípravků se zakázanými látkami Lilial a TPO. Kontrol v prodejnách udělali za 6 měsíců 41. Přípravky musí být staženy z prodeje a zlikvidovány. Teď ale zpátky k hitům rádio Jihlava, přejme krásný den.

0: Bolí hlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, vzteká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

0: Ladíte rádio, Jihlava, Katka přeje pohodové odpoledne. V Jihlavě letos začne modernizace čistírny odpadních vod asi za 27 milionů, víc už za moment.
1: Hravé

0: odpoledne. Jsme rádi, že posloucháte Rádio Jihlava také dnes. V Jihlavě letos začne modernizace čistírny odpadních vod téměř za 27 milionů korun. Připravují se i další investice do kalového hospodářství. Jejich přesná výše vzejde z projektové dokumentace, na kterou jsou náklady asi 11,2 milionů korun. Podle náměstka primátora Popelky bude nutné do čistírny investovat stovky milionů. Teď ale z Rádia Jihlava další hit za hitem. Mějte krásný den.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Česko čekají poslední hodiny extrémních veder. Dnes bude přes Česko přecházet studená fronta, se kterou přijde výrazné ochlazení. Bude také pršet a objevit se mohou i bouřky. Plošnou změnu počasí meteorologové očekávají až zítra.
0: Co se děje v kraji?
1: Prezident Petr Pavel navštíví ve čtvrtek dvě firmy na Vysočině. Setká se i se zástupci asociace majitelů hradů a zámků. Prezident byl na návštěvě Vysočiny letos v polovině června. Tentokrát zavítá na zámek Maleč a do Nového Města na Moravě. Zatímco jih Evropy sužují vedra a požáry, Baltské moře poskytuje příjemné ochlazení. Na některých místech je ale koupání v těchto dnech nebezpečné. Vody Baltu totiž pokrylo rozsáhlé pole zelených sinic o rozloze stovek čtverečních kilometrů. Jedná se o tak obrovský koberec sinic, že je možné jej spozorovat i z vesmíru.
0: Sport.
1: Kometa odstartovala sezonu vítězně. V nové horácké aréně v Jihlavě porazila domácí Duklu 3-0. Hned dvakrát se prosadil Kristián Pospíšil. Třetí branku přidal Andrej Kolár. Kometa tak svůj první zápas zvládla nejen vítězně, ale také s čistým kontem. Zápas sledovalo více než 5300 diváků.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké nedělní odpoledne, jsme rádi, že posloucháte Rádio Jihlava. Nemocnice Vysočiny získají přes 4,5 milionu na náborové příspěvky zdravotníkům. Podrobnosti přidám za chvíli, buďte s námi.
0: Rádio Jihlava 101.1

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava taky o víkendu. Krajská rada Vysočiny schválila náborové příspěvky pro lékaře a další zdravotníky v celkové výši víc než 4,5 milionu korun. Mezi příjemci jsou i noví lékaři do nemocnice Pelhřimov, která musela z jara letošního roku řešit hromadné výpovědi lékařů na interním oddělení. Kvůli nedostatku lékařů omezila i neakutní péči na chirurgii. Personální situaci se tam nyní podle hejtmana Kukly daří zvládat. Teď ale pro vás další hit za hitem rádia Jihlava přijme pohodovou neděli.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
2: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

0: Víme, že Svitavy začnou nabízet část svých pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Stará kolonie. Další podrobnosti při nám za chvíli, buďte s námi.
1: Rádio Jihlava 101.

Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Ne, díky, že jste s Rádiem Jihlava. Svitavy začnou nabízet část svých pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Stará kolonie. Na prodej bude 27 parcel pro stavbu rodinných domů a dvojdomů. Zájemci mohou podávat žádosti do 26. srpna do 12 hodin. Takové jsou informace z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.
1: Píšu ti dopis s adresou nebe.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěkný den přeji. Teplotní rekordy včera v Česku padly zhruba na 30% meteorologických stanic měřících přes 30 let. I dnes meteorologové očekávají tropická vedra s nejvyššími teplotami mezi 32 až 37 stupni. Začátkem příštího týdne bude zřejmě zataženo a ochladí se.
1: Co se děje v kraji?
2: Útulky usilují o změnu legislativy kvůli zabavovaným zvířatům. Zůstávají podle nich příliš dlouho bez možnosti jít k novým majitelům. Na svoji iniciativu včera upozornili v Telči na Jihlavsku. Využili k tomu obří sochu Vulpes od Františka Skály, která je dočasně instalovaná na břehu Štěpnického rybníka. V Maďarsku začaly během včerejška kontrolovaně potápět dva vlečné čluny u jaderné elektrárny Pax, aby se tím zvýšila hladina Dunaje, jehož voda slouží ke chlazení reaktorů. Odborníci nakonec k potopení nepoužili kamení, ale vlečné čluny pomocí čerpadel plní vodou.
1: Sport.
2: Fotbalisté Olomouce zvítězili ve čtvrtém kole první ligy na Slovácku 2-1 a zaznamenali druhou venkovní výhru po sobě. Sigma neprohrála v nejvyšší soutěži s týmem z Uherského Hradiště po 9. v řadě a v neúplné tabulce poskočila na 4. místo.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Požár lesa likvidovali ve středu hasiči na Třebíčku. Buďte s námi, mám podrobnosti.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českým.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil jsem jedech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Požár lesa likvidovali hasiči ve středu odpoledne u Studence na Třebícku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam dovezli 14 cisteren. Na hašení si vyžádali i vrtulník. Oheň dostali pod kontrolu přibližně po 2 hodinách. Poté dohašovali lokální ohniska. Předběžný odhad škody je 500 000 korun. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hity rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky víc o tom, že lesníci na Vysočině čekají kvůli počasí vyšší ztráty, hlavně u jarní výsadby. Víc informací za chvíli.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Lesníci na Vysočině čekají kvůli suchu a horku vyšší ztráty, hlavně u jarní výsadby. Jaké dopady bude mít toto počasí na lesy, se podle nich ale ukáže až s odstupem. Kůrovce je zatím v lesích díky několika předchozím příznivým rokům relativně málo a na namnožení tohoto škůdce potřebuje nějaký čas. Ale riziko, že se do 2 let vrátí kůrovcová kalamita, reálně existuje. Takové jsou informace z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěknou neděli. V Česku je na prodej železniční trať. Prodává ji Správa železnic. Měří asi 5 kilometrů a leží na pomezí Zlínského a Jihomoravského kraje. Cena činí skoro 30 milionů korun. Tamnější starostové přemýšlejí, jak nabídky využít. Například u Dubňan na Hodonínsku jezdí po bývalé železnici šlapací drezíny.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině vzniká plán na filmovou pohádku Království pod peřinou, ve které by si mohlo zahrát až 100 dětí. Na Doniu nyní probíhá sbírka na kostýmy, kulisy, techniku i dokončení filmu. Slavnostní premiéra v kině je naplánovaná na červen 2027. Úřady na Sicílii včera snížily stupeň výstrahy před erupcí Etny a letiště v Katánii. Jehož provoz aktivita sopky v posledních dnech zastavila. Obnovuje přílety a odlety. Z údajů na internetových stránkách letiště ale vyplývá, že značná část spojů je stále zrušená nebo odkloněná.
0: Sport.
1: Ani nejvyšší naděje české výpravy na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu medaily nezískaly. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel skončila v běhu na 400 metrů čtvrtá. Obhájce titulu Jakub Vadlejch obsadil v hodu oštěpem páté místo.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na Rádiu Jihlava před námi další hit za hitem a taky podrobnosti k tomu, že za první pololetí letošního roku našli hygienici při svých kontrolách na Vysočině stovky kosmetických přípravků se zakázanými látkami. Další informace přidám za moment, buďte s námi.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Pěkné odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem nakousla. Za první pololetí letošního roku našli hygienici při svých kontrolách na Vysočině stovky kosmetických přípravků se zakázanými látkami Lilial a TPO. Kontrol v prodejnách udělali za 6 měsíců 41. Přípravky musí být staženy z prodeje a zlikvidovány. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přejeme krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotiky? Ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Ladíte rádio, Jihlava, Katka přeje pohodové odpoledne. V Jihlavě letos začne modernizace čistírny odpadních vod asi za 27 milionů, víc už za moment.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: profesor Indigo.
1: Pěkné odpoledne, jsme rádi, že posloucháte Rádio Jihlava také dnes. V Jihlavě letos začne modernizace čistírny odpadních vod téměř za 27 milionů korun. Připravují se i další investice do kalového hospodářství. Jejich přesná výše vzejde z projektové dokumentace, na kterou jsou náklady asi 11,2 milionů korun. Podle náměstka primátora Popelky bude nutné do čistírny investovat stovky milionů. Teď ale z Rádia Jihlava další hit za hitem, mějte krásný den.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

kytky jsou. Co se tady mohlo stát?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá pan Novák. Akvárium, to je moje. To si sednu a vydržím se koukat na rybičky i 5 hodin. Počkej, co tomu říká manželka? Nic, do toho, co dělám v práci, nic není.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio
1: Jihlava. A dlaní jednu z tvých řas.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotiky? Ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolely záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolely ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já už nemám žádný soukromí, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici a v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, až to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukali a ona: dejte mi moje dítě! Teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte se, má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli dát do tohohle. Teď ty maminky nechtěly vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takový, aby si je... A ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávila, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svat.

V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní, která vede společenskou rubriku, dostala se jí do ruky taková záležitost v novinách, kde si stěžuje majitel pejska, co se mu stalo za příkoří, když vlastně v dobách, kdy mu bylo 9 let, tak tomu psovi dal jméno Sex. A postupem doby, že se mu to tedy vymstilo velice. A sice taky tím, že když šel poprvé tomu psovi dávat licenci, že jo, já nevím, jak se tomu říká tady u nás, licenci, tak šel na ten úřad a tam tomu úředníkovi říkal, že chce přihlásit Sex, a on mu říkal, no to, že přihlašovat nikterak nemusí, že si jenom musí dávat pozor, aby tím nenarušoval pochopitelně okolí, a on říkal, no ne, já mám Sex od 9 let, a říká, vy jste musel být pěkný dítě, tedy, jo, že no. No a pak nakonec dospěl k tomu, že je to pes, dobře, no. A on se velice brzy oženil, takže on měl toho psa už 10 let, no, a když potom jel na svatební cestu, tak žádal pokoj pro sebe a pro svoji manželku a zvláštní pokojíček pro Sex. A ten úředník mu řekl, koukejte, dokud budete platit pořádně svoje účty, tak my se vůbec nestaráme o to, co v pokoji děláte. Můžete mít jeden pokoj, klid. A on řekl, ne, podívejte se, já bych to nežádal, ale on mě Sex v noci budí. A ten recepční mu povídal, to já mám stejný problém.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanic. Zlatý český ručičky. Golden check hände. OK? Nothing problem. Very nice. Very nice, beautiful. Fakt. Jako, že máš very nice eyes. Nice pencil of eyes. Hele, Čekoslovakia is a very nice country, jo. Hele, máš tady beer, the best of beer here. Hokej, the best, number one. Králik, ne? A vy, hele, vy máte Jeminem, Peltonen, Hulmiho Ukulen. Big joke. Ty vole. You know ABBA. ABBA is from z toho, z Skandinávie, že jo? I love music very much. I very. Hele, sleduj, jo. You looking. I doing everything. Repráky here, dráty here, kazeťák here, jo. Hej, bacha.
2: Neslav se jak pán!
1: Hele, hledu, jo.
2: Na ruka!
1: Hele, I'm going, I'm playing. Špinavá, špinavá, špinavá krásná holka. Na mě na kolena dostala, teď na mě blbě kouká. A to je zakázaný, jo? To je dobrý, ne?
3: Jak to pereš?
0: Hravé léto na rádiu Jihlava. Shine bright like a diamond.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vy vypadáte dost informovaně. Já potřebuji nějakou informaci.
2: No počkejte, promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace. Tady se natáčí pořád.
1: Já vím, já jenom by... Cože se tu natáčí, říkáte?
2: Pořád se tu natáčí.
1: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
2: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
1: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano.
2: No.
1: A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
2: No, ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
1: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě, to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, jo, to je samozřejmé. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmé. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
2: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
1: Ne, rychle, to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo, nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
2: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
1: Lidi, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je... Víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
2: Ano.
1: Až na ten knír ovšem, víte?
2: No dovolte, přece já žádný knír nemám.
1: No vy ne, ale moje manželka, víte?
2: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
1: Ne, už to bude, vám vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
2: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
1: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude.
2: No,
1: tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
2: Co s načatým večerem?
1: Co říkáte?
2: Co s načatým večerem?
1: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo nebo co.
2: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu,
1: jo,
2: co s načatým večerem.
1: Jo, tak to je název, já myslím,
2: no,
1: že se mi to ptáte.
2: Ale jako, ne,
1: to je název, já rozumím,
2: otázka.
1: Co s načatým večerem. Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
2: Ale no tak to snad je jedno.
1: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
2: Budín František.
1: A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
2: Na co to chcete?
1: Tady na ten papír se mnou, ale... kdybyste se mě to...
2: Já myslím, jako na co chcete můj podpis? Co si to tady píšete?
1: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
2: Alibi?
1: Alibi, ano, ano.
2: Jaké alibi?
1: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
2: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo snad myslíte, že jsem hloupej nebo co?
1: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: tak jsme se přeškobrli do druhé půlky. Vidím, že jsme tady na stejné místa, jak jsme byli, akorát strýček trošku nervózní poposedává tady v první řadě. No. Strýco, vy ale máte okolo seba ženských, hned dvě máte vedlá seba. Neberete vy tu Viagru? Víte, co to je ta Viagra? To je strašná potvora. Na tu Viagru, když se posadí komár, tak je s něho šicí stroj. No, teďka také soused si koupil Viagru a jak se bál, co to s ním udělá, tak si jenom čtvrťku ukusil. Říkám, Juro, a co, jak se to projevilo, že člověče, že chodil jsem po baráku a popichoval. No, ale u nás už děvčata na podloží došly na to, že místo té Viagry stejně funguje med. Užička medu, strýcu to si dajete na večer a hned starou doběhnete. Ne? Tak je u nás bavili takové dvě děvčata. Jedna říká, že Růži, že dáváš tému tvojemu místo té Viagry ten med, že dávám každý večer, že Růženko a pomáhá to, že děvči, což je nevím, takže začal bzučat, ale nepichá. No, co, tetino, šátek je upravený, jak se dívám, dobré, no. Děvčata, vy tu Viagru nejeste? A tak, ale čilka jsou toho samé ty novinky, toho je plné noviny a televize, no, takové ty, jak se to jmenuje tamto, jak bych to řekl tak slušně, ten, Robert, tetínko, nečervenajte se. Vy jste ho ještě nikdy nedržela v ruce? A to je škoda, to má 4 rychlosti. S tím uděláte perfektně erteplovou kašu. Nebo vajce na hnilíčku. No, toďka je taky šva taková ta sexuální zlatokopka do toho sexy shopu. Tak, to jsou normální shopy a potom jsou sexy shopy. No. No. Tam se chovají králíci, tam kozel. Došla do toho sexy shopu a říká, že paní prodavačko, nemáte ty Robertky? No, že nemáme, že čekáme zboží, že máte aspoň prospekty. No, že máme tady tyto 3. Je, že tento prospekt, prosím vás, otevřete ho a najdete mi tam kapitolu, jak se to Hergot vypíná.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava. You got it!

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Milí posluchači, protože neuvidíte, co se na jevišti děje, dovolím si vám tu a tam podat stručný komentář. Tak teď byste například měli vědět, že před oponou stojí řečnický pult, u kterého někdo zapomněl řemeslnickou brašnu s nářadím. Vážení přátelé, dobrý večer. Promiňte, pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal a kýžený text v pravou chvíli, jak my divadelníci říkáme, nehodil. A právě okamžik, kdy herci selhala paměť a kdy se z nápovědní budky ozývalo pouze chrápání, to byla chvíle pro Cimrmanovo jmelí. Tak dejme tomu, že poslední, co na jevišti zaznělo, byla věta: přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku. Na to se rozhostilo trapné ticho. Pak se někdo z herců chopil iniciativy a řekl: copak Zlatovláska, ale jmelí. Jmelí bylo málo kdy provedeno celé až do konce, protože zpravidla brzy splnilo svůj účel, totiž že Křečka probudilo a ten začal z díry házet. Ale vy si ho jistě rádi poslechnete celé. Prosím kolegy Hrabětu, Weigla a Brucknera. Tak já ještě zopakuji větu, na které se hra zastavila. Přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku.
2: Copak Zlatovláska, ale jmelí. Všimli jste si, co se letos urodilo jmelí?
3: Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda.
4: A víte, že jmelí je cizopasník?
3: Jděte.
2: No jo, my na to chodíme se synem, každý Vánoce.
3: A co je pravdy na tom, že přináší štěstí?
2: Jistě, jinak by to lidi nekupovali.
4: A jak vy to trháte?
2: No, syn vyleze na strom s pilkou a já čekám dole.
3: A jak se dorozumíváte?
2: Tak já na něj ze zdola zavolám: házej!
4: A co když je syn hodně vysoko a neslyší?
2: Tak to musím ještě hlasitěji. Házej!
3: A co syn?
2: Syn, když má to jmelí nařezaný, tak on zase zavolá: tak už bych to hodil!
4: Ale to on to hodí, až když je toho víc, ne?
2: No jo, to je vždycky celá náruč.
3: A to je slyšet? když to dopadne.
2: To víte, že jo, takhle to buchne.
3: Takováhle rána, tomu nevěřím. Vždyť jsou to jen větvičky.
2: No nelžu vám, takováhle rána.
4: No, to by probudilo i vola.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný a...
2: Já bych si to chtěl jenom...
1: Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
1: No ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já se tady jenom, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl třeba vy, vy vypadáte dost informovaně. Já potřebuji nějakou informaci.
1: No počkejte,
2: informaci.
1: Promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace. Tady se natáčí pořád.
2: Já vím, já jenom mi, cože se tu natáčí, říkáte?
1: Pořád se tu natáčí.
2: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
1: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
2: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano.
1: No.
2: A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
1: No, ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
2: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě, to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, jo? To je samozřejmé. Mám přece rozum, ne? To je samozřejmé. To já si to jenom rychle napíšu, víte, hned to bude. To je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
1: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
2: Ne, rychle, to já to bude hned, jen se nebojte. To já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo? Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo? Že to potřebuje nějak narychlo nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
1: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
2: Lidi už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je, víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce? Až na ten knír ovšem, víte?
1: Dovolte, přece já žádný knír nemám.
2: No vy ne, ale moje manželka, víte?
1: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
2: Ne, už to bude, když vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
1: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
2: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude.
1: No
2: tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
1: Co s načatým večerem.
2: Co říkáte?
1: Co s načatým večerem.
2: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo, nebo ale. Co.
1: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu,
2: jo,
1: co s načatým večerem.
2: Jo, tak to je název, já myslím,
1: no,
2: že se mi to ptáte,
1: ale
2: jako,
1: ne,
2: je to název, já rozumím, otázka. To je otázka, no, tak... Co s načatým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
1: Ale no, tak to snad je jedno.
2: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
1: Budín František.
2: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
1: Na co to chcete?
2: Tady na ten papír se najdi, kdybyste se mě to...
1: Já myslím, jako na co chcete můj podpis, co si to tady píšete?
2: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
1: Alibi?
2: Alibi, ano, ano.
1: Jaké alibi?
2: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
1: Dívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo snad myslíte, že jsem hloupej nebo co?
2: Ale to ne je zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
1: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takovej alibi pro nic za nic píšete?
2: Pro nic za nic. Jak to pro nic za nic? Snad si nemyslíte, že bych si to psal jen tak pro nic za nic, prosím vás, jo? Ale víte, jak je důležitý mít někdy v zásobě takovýhle alibi? Já měl například kamaráda, ten neměl alibi a víte, jak to odskákal? Že to odseděl, pane. Nepak, pane, to je právě velice důležitý mít takovýhle alibi, že jo? Já si právě proto tady píšu přesně každou minutu, víte, kde jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem tam dělal,
1: jo,
2: co jsem tam nedělal, s kým jsem to nedělal, všechno. a kdo tam všechno byl, když jsem to nedělal. Všechno si to takhle píšu a nikdo mě nějak nemůže mít v podezření, že by něco...
1: Víte? Prosím vás, a to si takhle píšete?
2: Ovšem, to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
1: Ano.
2: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
1: Ale ne, třeba... no tak to na no, tom nezáleží.
2: Jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
1: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
2: Prosím, vidíte, tady máte, hlejte, duben, květen, květen, 3. května ve 14 hodin, vidíte?
1: No ano.
2: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky.
1: Přesně. Na borůvky?
2: Ano, ano.
1: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
2: No tak, to nevadí, ale stejně nejím, víte. No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano? Nebo tady máte třeba dál 14.30, že ano? Když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně, všechno mám napsaný.
1: No
2: to prosím, jestli chcete, zeptejte se ještě.
1: Ale no, tak já vám věřím, no to není tak důležité.
2: Tak pojďte na mátku, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No, v 15 hodin.
2: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku, vidíte? Tady to máte 15.10, strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely, vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba. Řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No tak v 21.
2: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Klucký jako muž s obří hlavou, vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
1: No,
2: a kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
1: Josef Šumferle.
2: Šumferle, ano.
1: Šumferle, Šumferle.
2: Takže...
1: To jméno je mi totiž nějaký povědomí. Jo, Josef Šumferle.
2: Šumferle, ano.
1: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
2: no?
1: Tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle,
2: no?
1: Který byl podezřelý z vloupání do tamní spořitelny. Šumferle Josef.
2: Vidíte? Vidíte, pane, už je to tady. Zvloupání, Šumferle, říkáte?
1: No, ano.
2: No tak víte, a vidíte ještě štěstí, že si to píšu. Teď si představte, kdybych to alibi neměl. Tak jsem mohl být v podezření. Kdyže to bylo, jste říkal?
1: Počkejte, to bylo nějak
2: teď si...
1: na mý narozeniny 20. dubna.
2: No, 20. A vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý.
1: No,
2: teď si představte, kdybych to neměl. Tak cože jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin
1: jste říkal? Porezřelý z vloupání do spořitelní, čekejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
2: Víte, pane, jste říkal pro nic za nic. A cože to mělo být, jste říkal?
1: No vloupání do spořitelní.
2: Vloupání do spořitelní, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte. Tak to souhlasí, no vidíte.
1: Souhlasí.
0: Jste 1.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak blbě ucelujete. Přijde smích za chvíli. Váš třídní původ.
2: Co to je? Já bych viděl, co to je třídní průvod, ale třídní původ, to slyším poprvé v životě.
1: Řekněte nám, co dělal váš tatínek.
2: Můj tatínek celý život dělal horníka.
3: No tak vidíte, máte třídní původ.
2: No vážně.
3: No třídní původ dělnický máte, buďte rád.
2: Jo.
3: No.
2: Dobře.
1: Jaká je vaše rasa? Jste Ariec, Žid, Aziat nebo Černoch?
2: Asi to první. A jak se pozná, že jsem Ariec?
3: No to se pozná tak, že máte modré oči, blond vlasy, plochou lebku, no.
2: Já mám akorát plochou manželku.
1: Jak s tatarama dneska? Řekněte tam aspoň, jestli jste věřící.
2: Já ničemu nevěřím.
3: Vy ničemu nevěříte? A kdo si myslíte, že stvořil člověka?
2: Člověk je Bůh. Stvořil Adama, potom mu vytrh slepý střevo a udělal z něj paplačkovou.
1: Hlejte! Nechte si ty vtípky laskavě, jo? Teďka si posvítíme na váš kulturně politický rozhled. Jistě znáte známé socialistické satiriky Voskovce a Wericha. Řekněte nám aspoň jeden jejich film.
2: Jeden bych věděl. Benzín a... Benzín a...
3: Ještě jedno slůvko tam patří. Před tím benzínem.
2: Nafta.
1: Něco jiného. Něco a benzín je v tom názvu. Něco a benzín.
2: Nevím. Co.
3: No já vám pomůžu. Ženy si to dávají na obličej, aby jim nebyly vidět pupínky.
2: Plynová maska.
1: Já už na to opravdu nemám nervy. Poslední otázka, už to mám pro Zinska. Hlejte, poslední otázka. Jak se jmenoval film Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka, ve kterém Iva Janžurová svádí Jiřího Sováka?
2: Marečku, ukažte mi pero.
1: Podejte mi pero.
4: Mladý muži, vyprávějte nám také nějakou příhodu ze života.
2: A co?
1: Cokoliv, řekněte nám třeba, jak se vám žije v dnešní společnosti, co se vám líbí, co se vám nelíbí, něco takové nám řekněte.
2: Mně se v dnešní společnosti všechno líbí. Já mám život rád, nesnáším akorát zvířata, rostliny, malí děti a starý lidi.
1: Co vám udělali zvířata, rostliny, děti a starý lidi, že nenávidíte?
2: No, zvířata, to je pěkná hávě. Je jenom to bubučí, čekám, mňouká a překáží. Hlavně ty mláďata, každou chvilku na dvoře uklouznu po nějakém kotěti nebo houseti a rozbiju si hubu. Je jediný zvířata, který jsou mi sympatický, jsou pavouci. Ale ty zase, když v noci běhají po skříních, tak strašně prášej. Moje teta zase zvířata úplně mi miluje. A ona si teď, představte si, pořídila mi místo pejska choře a spí s ním po posteli. Já jsem říkal, a co ten smrad? A ona, že prej musí zvyknout. No. Rostliny to taky nesnáším. Hlavně ty masažraví, to je pěkný ksindl. žere si to jenom masičko, poprosím. A když tomu dáte knedlík, tak to hned vybleje. Potvora jedna... To je pěkná potvora mlsná. A dokonce si troufne na člověka. No, stal se případ, že nějaký houbař je do masožravýho lesa na houby. To je pravda, že přines plný košík hůb, ale přišel s úplně užranýma nohama a je jednou rukou. To je ještě, že mu zbyla ta druhá ruka, že mohl přinést ty houby. Nebo nějaká ženská zase čučuchá k masožravýmu tulipánu a on jí ukosnul nos. No a mně se jednou stalo, že jsem si odskočil na malou. Do masožravýho popole a od té doby koktám. Děti, to je úplný vrchol. Je to furt hladový, dělá to rambajs a smrdí to jako ten tchor. No, byli jste někdy na dětským představení v Lotkom divadilku? To je jako plynový komoře. A ty učitelé si v tom klidně se sedějí a usmívají se, jako by seděli na nějakým kopci ve vysokých Tatrách. No a starý lidi toto ani nemluví. Já jsem teda vždycky starý lidi měl rád. Jo. Já bych ku příkladu nezabil ani 70-letou babu. Ale oni jen vlezou do tramvaje, už koukají, kdo by je popustil se sednou. Pořád jenom kňouraj a nechodí do práce a pumpují stát o důchod. No já vám řeknu případ, co se mě jednou stalo se starýma lidma. Jel jsem v nabitý tramvaj, krásně jsem si seděl a nade mnou se stála taková stará, no docela sympatická papani s dvěma velkýma taškama. Koukal jsem jí do obličeje. Měla na čele na bělou žílu. No a asi ty tašky byly těžký. A když jsem vystupoval, no, tak jsem jí velice ochotně uvolnil místo a velice zdvořile jsem jí řekl, no tak si sedni, babo. A vy víte jak jsem jí odvděčila? Začala na mě zvát, že jsem hovado a dobitej. No co tomu říkáte? Já po ní kamenem a ona po mě chlebem. Vlastně v obráceně, no ale o tom to je.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem pořád se chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitele tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak my, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnocený podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletějí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějakýho krahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že věděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Tak řekli jsme hovory. Hovory H. Jde o to hovory o čem, hovory s kým, hovory proč. No, já bych řekl, že hovor, tedy pohovor, dohovor, rozhovor, je takovou základní, zásadní věcí. Já si myslím, že dokud jeden člověk mluví k druhému a druhý mu naslouchá, dokud si chtějí porozumět, dokud oba stejnými slovy míní stejné věci, dokud je mezi nimi dobrá vůle dorozumět se, porozumět si, chápat jeden druhého, do té doby je to s lidmi dobré, ba dokonce výborné. Ono se říká, že na počátku bylo slovo, dokonce jedna kniha tak začíná, že na počátku bylo slovo. Která kniha?
2: Nevím.
1: To nevíte? To byste měla vědět. Bible. No, vědět to nemusíte, souhlasit s tím nemusíte, to je samozřejmě, ale mohla byste to vědět. Ale jiný pán v jiné knize zase tvrdí, že na počátku byl čin. Který pán v které knize?
2: Nevím.
1: Taky nevíte. Johann Wolfgang Faust v knize Goethe. Ano. A já se do toho sporu nechci míchat, protože nakonec, až už bylo na počátku slovo nebo čin, že? Nakonec, co už mi o tom, toť otázka, jak říká třetí pán v třetí knize. Ano, to známe. Nebo ne? Známe, ano. Já myslím, že to je taková otázka asi jako třeba, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Taky problém, to je veliký problém. Co bylo dřív, slepice nebo vejce?
2: Slepička.
1: Slepička, aha. A z čeho pak se narodila?
2: Z vajíčka.
1: Z vajíčka. A kdo pak nám snesl vajíčko?
2: No já, to
1: jste... Sráje, teď beránek, který snímá hříchy světa. Já znám lidi, kteří nesnášejí vejce. Ale já myslím, že se nebudeme plést do těchto prazákladních otázek, protože, jak říkám, ať už je to tak, nebo tak. Já myslím, já bych dával takový návrh. Já, to je moje soukromá, to jako soukromý pocit, já to nevnucu, prosím. Kdo je proti, ať je proti. Já si myslím, že na počátku byla otázka, že člověk začal být člověkem tam, kde se začal ptát, hledat odpovědi, chtít odpovědi, znát a tak dále. Tam, kde narovnal páteř a podíval se nahoru a viděl, že kromě potravy existuje taky hvězdné nebe. Tam, že se poličtil, ale nebudeme se plést do těchto ošemetných velikých otázek. Já myslím, že zůstaneme u takových malých, maličkých věcí, prostých, každodenních, jako je třeba tahle krásná houpací dřevěná židle. Připomíná mýho koně za mého mlada.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Takže vy máte mobilní telefon. Teď demonstrujte, co jste se za ty dva roky naučil. Čím začnete?
3: Vydáme mobil.
2: Ne. Neříká se vyndáme mobil, nýbrž uchopíme přístroj.
3: Dobře, tak uchopíme přístroj.
2: Tak, no, uchopíme, ale jemně, nemačkáme to v té tlapě jak housku se salámem, jo? Citlivý přístroj, digitální, plný senzorů, jo? Co dál?
3: Zapneme ho.
2: Zapnout si můžete kalhoty. Kdežto mobilní přístroj, co aktivujeme? Jak?
3: Zmášneme čudlík.
2: Ne, čudlík, jaký čudlík? Stiskneme tlačítko on.
3: Jo, on?
2: Co on, vy? Vy jste on.
3: Jo, aha. No, aha. Jo, aha. Zmáčkneme tlačítko.
2: Ale co vy, nemačkejte nic, nevíte, co budete. Budete volat, přijímat hovor, nebuďte zbrkli. Řiďte se pokyny, které máte na tom displeji. Vy to tady máte jak pro blbý, tak no. Přečtěte nahlas, co tam píšou.
3: Menu.
2: Ne, menu. Menu.
3: Ne, menu. Menu.
2: Ne, menu, menu. Nejste v restauraci, Černochu. Jste v hlavní nabídce. Přestaňte myslet na ty vaše jitrnice se zelím a vybírejte z hlavní nabídky.
3: No. Dvojitou svíčkovou. A knedlíky navíc.
2: Ale houby.
3: Jo, houby a knedlíky navíc.
2: Ale nic, žádný knedlíky navíc. Jste v hlavní nabídce. Zapomeňte na to žrádlo. Čem, Karle, podnikáte?
3: Agenturní činnost, galerie a thajská restaurace.
2: No, restaurace. Dobře, takže banální příklad. Chcete z velkoskladu objednat 50 lahví koňaku? Pojďme si to zkusit, to bude nejlepší.
3: Jo.
2: Já jsem velkosklad a vy mě teď voláte. Já mám číslo 0602 29 0033, volejte.
3: Já bych potřeboval papír a tušku, abych si to zaznamenal.
2: Čemu papír? Jaký papír? Vždyť ten mobil má 70 pamětí.
3: 70 pamětí?
2: No, ještě 100 taky mají. Ten myslí za vás, truhlíku. To je jako kdybyste měl Rolls Royce a nechal se táhnout párem volů pro Krista pána.
3: 70 pamětí, no, sakra, ale já nevím, co mám zmáčknout.
2: Co byste mačkal? Co furt byste mačkal? Co to je za mání mačkat? Dívejte se na mě. Vysvětlu pro retardovaného podnikatele. Tak tady mám tlačítko menu. Stisknu, objeví se, rozsvítí se displej menu. Jsem v hlavní nabídce, vybírám. Ping, ping, ping, víte, to je jednoduchý. Tady vložit. Co vložím? Velkosklad. V, to zakodu do paměti, ping, ping, mám to tam, volám. To je jednoduchý jak facka.
3: A komu jako?
2: Tak v obráceně. Tak teď jsem jako já, Černoch, vy jste velkosklad. Řekněte mi to vaše číslo, aby vám to zvonilo teď.
3: Já ho nevím.
2: Vaše osobní číslo, aby to teď zvonilo jako ve velkoskladu.
3: No já...
2: Co nevíte?
3: Já ho nevím, nevím, jestli jsem Černoch nebo velkosklad, nebo Černoch ve velkoskladu. Já vlastně nevím už, co vlastně jsem.
2: Já jsem teď jako Černoch a vy jste velkosklad. Já jako Karel Černoch volám ještě, že znám to vaše číslo na paměť, do velkoskladu. Ping, ping, ping, ping, ping, ping. Tak odporně jednoduchý a zvědám. Haló, teď by vám to měl zvonit. Haló, tady Karel Černoch, jo? Volám velkosklad. Velkosklade, haló, zvrněte to, kurník šopa, přichází. Haló, slyšíte mě, velkosklade.
3: Tomu chybí.